0: čekal, že dostanu znamení. Hvězda tiše padala a nedala mi k dalším přáním čas. Cesta domů z hospody je stejná, vůbec nic se nemění. A tak doufám, že tu hvězdu uvidím dneska zas. Doufám, že snad aspoň hvězdu.
1: U nás doma už se nepočítá ani do pěti. Raz, dva, první, druhá, třetí a hned facka přiletí. Když to slyší sused, co zikanu, dojetím. Enem křapnu dveře, hned uhybám koštěti.

robote se baby ptajú, synku, co je ti? Ezi, nechybí ti kusek lásky obětí. V noci v ložu slyším, enem jatra tvrdne ti. Do ně může ten aj z kufry poletí.

Boží mlyny melu, každý soudce řekne ti, ten náš tomu dodal, ještě že jste bez dětí. Domácího násilí já se stál obětí, teď tě čeká milý zlatý, svobody odnětí.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani satletos nerodil.

tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždý Alan znovu zvětří.

museli zasypat. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal? Prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

yelling. Parapod výfuků láme se o stěny skal. 35 hodin už trvá má poslední rally. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodník tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cmal. Ozvěny smyků mi údolí za chvíli vrátí. A jen nad zatáček svíjí se před

0: Kde jaký moule je vážný, jak v letnu, sám sebe si váží a supluje v jednu a o životě vlastně ho vyví.
1: Pořád bych vanil a Bůh ví, co řešil, když padlej seš na hlavu, klidně se

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Svoboda v moři hudby. Radio Folk.
1: Je krátce po třetí.
0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude, kde je šance nějaká.

roha. Zuzana je vlastní. Šmejdí drají auta a nám stéká pod pozádek. U kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie. U vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme stín trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude je šance nějaká. Sedáme si s vínem, honky-tonky rádiu, na jakýchkoliv vlnách chcem se nechat nést. Každou větu překládám, no tak honem, honem. Na exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblak. I pod stolem v nádražní hospodě všude.

bývá to stejný, mý kamarádi, ptaj se na divný věci, já na to dávám absurdní odpovědi a zvláštní je,

0: Dělal jsi něco?
1: Nedělal jsem nic.
0: Mluvil jsi s někým?
1: Já říkám s někým. Absurdní otázka, absurdní odpověď. Co na to říct? Absurdní otázka, absurdní odpověď. Co na to říct? Přitom je jasný, že jsem někde musel bejt. A něco jsem tam přece musel dělat. A určitě jsem taky s někým mluvil. Ale s kým a kde

Přitom je jasný, že jsem někde musel bejt a něco jsem tam taky musel dělat. A bez pochyby jsem tam s někým mluvil, ale s kým a kde a o čem, zabité mě netuším.

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

tak jak chceš, kdo pro tě vlastně jsem. Řekni, co celé roky říkala jsi jen čtyřem hluchým zdem. Teď už mi říkej, jak ty chceš, země měřič nebeských sfér. Sladký a dochvilný jak kozina, švejk český a hasfér. Tak mi říkej, jak ty chceš, Nikola Šuhaj, tajemník. Jánošík, co má všechno na háku, smrš ve

říkej, jak ty chceš, v jaké roli proti vlastně jsem. Říkáš Mozartův Don Juan, zpívaným kastrátem. Tak mi říkej, jak ty chceš, vegetariánský vůdce mas. Don Kichot, co žije s akcií větrných mlýnů už příliš dlouhý čas. Tak mi říkej, jak ty chceš, psovod svedený svým psem. Kolumbus, co sny o moři zamořuje obě.

0: že lízko v ohni lásky ryzí kov. Když říkala, tolik tě miluju, že ani nemám slov.
1: Je krátce po čtvrté.

Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje, a špína v duši dá se hravě skleje. A proto začíná žít podle těchto zásad, pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat, a čistou pravdu denně krmí hrstí mouru.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí. Ať si skromnost jediná, nebo pyšný jako páv, otázky se kupí kolem majetkových práv. Kdo bude bydlet na tvém klájmu u řeky? Kdo jezdit ve tvém autě na cesty daleký? Až krejčí nebo švadlena ti střihne na rubáš, co se stane, až nastane až. Až k červenci či k lednu už neodvedu daň, do sklenky podívám se ke dnu, popel spadne na divan, vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a pitek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si sem si zapomněl, vezmi to přes krétu, až odpoví mi vystupovat, dál se nejede, až ti přijdou kondolovat naši sousedé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do žínky, usadé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky,

Yeah, I don't know. Kdyby tady byla taková paní.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vidíš, jak se mění svět? Každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem.

0: krátce po páté.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

zázraky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes a straky odnesou mé hodinky ještě dnes. Hou, hou, hou, kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ty nesmadem, dokud dva jeden jsou.

střelec, co neumí střílet, ajťák, co neumí sdílet svou touhu bez chatů. Nevím, jestli jim to věřit, hercům, co se snaží vetřít na Olymp zmocněnců.

pohádce chybí už jen krůček bankou nebankovních půjček k životům určeným. Je to asi dobrý obchod, co se nosí v krabicích od bot, od strýčků neznámých. K lepší

ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika.

0: pieknej obličej. Kdo pod paží sprej nafoukám, a jsem in a jen hej.
1: A jsem in a jen hej.
0: A jsem in a jen

Dial it in Bonita. Divím se těm škarohlídům, něco jim zavím.

My ještě kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli odřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hrálo se tak dlouho, dokud jsme viděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hráli jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, a to spadl na

hlava malajka ve sputníku lítala a svět byl veliký a život před námi. A svět byl

Balóny byly tak těžké, že dneska hrát s nima, tak vám to chlapi utrhne hlavu a i s ušima. A pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Někdo byl kvašťák, někdo šrojf a někdo pospíchal. Dneska už na všechno jsou metody a systémy. To jenom my, volové, hráli jsme furt po zemi. Protože když to někdo napral vzduchem od nohy, hrozilo rozmlácení skleněné výlohy. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám hlava malajka ve spukníku lítala.

a svět byl veliký a život před námi. Každý chtěl mít trenky s bílým pruhem u boku a všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku. Nikdo se nevracel a brankář v bráně řval. Jsem tu sám, krucinál. Offsidy nebyly, bo neměli jsme rozhočí. A když se srazil hlavou, tak si znarval obočí. A když si fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve sputníku lítala a svět byl veliký.

chrochty mňou křičel celý dvůr. A já se rozhlídl a řekl čau, koko, řekl kur. Odcházím, řekl jsem já, do města dodal jsem.

šesté psaní, doporučeně. Neteče voda, teče záchod, a co si běhá ve stěně?

schránku, kam bych byl určený. A každý jsme jenom balík určený, k expedici sem tam počítám, nedopočítám se. Poslaní kdysi dávno míříme k výsledku.

Zapomenou úředníci, osud leco schystá. Kolem vás sviští dál doporučení palíci.

každý jsme jenom balík určený k expedici sem tam. Počítám, nedopočítám se, každý má nějaký obsah, adresu.

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední plo hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

Máš je úpa, ohřebí je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínua i moravice, horná, hnilec, berunka, mžela, torice, váh, úh, žiletavka, je výšovka, stará říka, nová říka, lužnice a zlatá stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubínk, Vilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemší, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lysá hora, Velká Fatra, Černochov, Sněžka, Ještě má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvinger, Lachovka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Kaštej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Trábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Terštejn,

kvartír příšerně slila, nechtěl jsem dopustit, byla jí přesila, pak ještě ke všemu záchranka přijela.

Někdy probouzím se nad ránem, kdy už zpívají kosy a ještě houkají slovy. Slyším svý blízký na druhém břehu, cítím plachost, klid a něhu antilopy bílí. Někdy probouzím se nad ránem, kdy se propojují světy a my se z divokých šelem bez úsilí proměňujem tiše navzdory své píše v antilopy bílý, v antilopy bílý, v antilopy bílý. Proměňujeme se tiše v antilopy bílý, v antilopy bílý, v antilopy bílý. Proměňujeme se tiše v antilopy bílý.

kdy probouzím se nad rámem, kdy peklo a ráj jen slova jsou. Z tmavého kouta, kde je skříň, slyším něčí dech, vidím stín antilopy bílý. Někdy probouzím se nad ránem, kdy se oknem vrací stoulek, jak starý lovec, co každý den znovu.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Let předních dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek, mám vždycky, když bolí den.

kláštera, dlaždice praskají na drobné střepy. Jde dívka čekající na zázrak, co jí sem přivádí víra či pověra.

modlého anděla, štíhlá a vysoká, jde po paměti. Dívka čekající na zázrak, královna démonů, nevěsta bez věna, páperlivé vlasy.

0: odpadků na chodbách kláštera, dlaždice praskají na drobné střety. Jde dívka čekající na zázrak.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

pak k sobě máme zase o rok víc. Měsíce pluly jako 12 plachetnic, všechny šly ke dnu, nezbyl po nich ani dým. Tak raději zamávám těm mrakům vysokým. A dny se krátí a s nimi i dech. Co bude, až voda bude na břeh? Co bude s tebou, když tě nevylovím? S kým?

tak nám podzim zase nic nepřines. Jsme trochu mokří včera jako dnes. Sušíš si vlasy a hlavně, že je skvělý.

kdo přijde po mně, šerti vědí, ten chlápek s tváří tajemnou. Ty si případ, jestli chceš, budem přáteli. Kdo přijde po mně, šerti

mě nevěří, ty také chceš jít pořád, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

zvon zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli.

Řekni mi, můj příteli, když strach tě mrazí v zádech, kde je nebe bez mraku, kde čeká tichý kout, kde tě prostě bez řečí zvednou po všech pádech a do proudu tě nesrazí, když nemůžeš dál.

jeden sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem sobě mír. Jak smečka vlků svobodní.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Já město znal, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotřel.

0: 배워진
1: Я место знал, а

Ztratil jsem hodinky i přehled o čase. Co na tom záleží, však byly levný, jenže teď nevím.

teď už je mi fajn. Mají tu teplo, okna jsou zatřený bílou barvou. Není to čistec ani peklo, tak sestřičko, repete.

vzdala, ještě si nekouzlila podmínky, jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst, a spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem si v tom

Pak z toho chleba škvařím toasty a jenom chléb se pálí do běla. Těším se už jen až otře mi sousty, jak poslední vůbec.

doma, vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí.

Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá. Veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potutelně směje. Má lásko zleje, normálně zleje. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu, úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě pělovou se zatře, to už tu bylo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STB. Já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju.

Hned jsem v novinách vlastní podoby snů. Narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety. Jako před lety, ty samé věty. Zahledl jsem v novinách vlastní podoby snů. Narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety.

I špinavého racha, uděláme z tebe rakovina i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe tintily vantily, bude ti to slušet v režné košili, uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma, hřebíkem tě přibijeme jako kočku na vrata, ta ta ta.

tam reš nebo cíchu, a nebo mladost moju. Nebo mladost moju. A nebo mladost moju.

Умрать мне стоит.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

velký dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slova, ať je to zmatený jako my oba.

Maria, čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčnost.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. Když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš.

si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš.

se to v životě, jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla jolík v bradě a řasy téměř.

bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, padek, výdat.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

0: nic z toho, co ostatní honěj, je jim přebohatý a tak chudej svět.
1: Ve skalách už můj vlak zahouká,

položil k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černou láskou.

psa, všech vandráků z Čech. To nebyl hřích, po nocích, než po kytáře sáhla, tak nám chleba kradla.

Tahle můze dneska složka mici skončila na ulici a pod mostem má byt.

kolik dní tu čekám na život, který mě tu zapomněl, u těchhle mrtvejch kolejí, který jsou prázdný jako já.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Poslechněte baladu o jedné akci zdárné, za níž chytli dva šoféři opatření kárné. Nejsem žádný bravokárce, ale můj ty smutku, posuňte zač chlebodár.

Ruku v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl předními to dveřmi, tváří výraz chápající dovnitř výš uvedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl. Hromadná doprava, bezvadná otrava, a kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka, tady se to stává.

Zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že ptá moře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí

žádná otrava, a kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. No a tak se Míša s Ríšou bavili své rázně, cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.

Mezi rajské plyny přijdou potíže, začpí chlupan polyotylén. Tvůj aktivní buran v kostech spál, teď tvrdí, že vyzerají takto pilén.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana pololvice řízek z kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl s Karosea, netušil, že je volovinou hrát

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na Vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochodí, s kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

všechno byl jen povedený žert. Všichni muži chtěli tě mít, každý chtěl jen s tebou být.

to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala jsi se jen jak

maží. Kdo ti to mohl líp vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti nenalézaná se zdviž. Teď už to ví.

Tamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pod pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíhne svý hole, vodec smekne klak.

Naspatří vlak a znovu kles na vydájek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak se lek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal našel oblíbený lokál zabedněn.

či jarní počasí. Všude úprk místo chůze, pošmistr se zamknul v růze do kasy. Vlak se ženy, vlak se říká.

klepu, potom jak rukou zvící cepu nevotloukala řepu, zaspíval se jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musí pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Daňka.

pojďme si lhát. Pojďme taktně mlčet o tom, co nás tíží, pojďme si lhát. Malé nepravdy ty přeci neublíží, pojďme si lhát. A tajně přát

za přijetí, za lásku i tvoje jemné obětí. Děkuji, že vedle tebe můžem můžu být jen.

ženeš vrásky kolem očí a do místnosti nahlídne oknem tma, pak poznáš, jak ticho mlčí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej,

ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tále křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš.

blbosti. Čary, máry, hloupé sváry, cviky, kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky v

šancem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech,

a nadávali na řidiče, co nám nestavili. Utrhnul jsem ti kytku, dala si sí ke kroplíku a pak jsi mě nechtěla držet za ruku, protože jsi styděla.

když při mě stá. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: mi povídej.
1: To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej,
0: to mi povídej.

0: po skráň stéká, pot musí se tomu začít smát. Slunce z mraků vystoupí a osuší ti tvář. Vítr hvízdá ti senou písem.
1: Co já ti zpívám.

marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš

vzpomínám, jak stoupal tvůj tep nad ránem, to když se ptáš, myslíš, že spolu zestárnem, už není nám zima,

je vzácný vidět na svůj vlastní dům, jak tloustnu zpívat, už občas chrápu.

na cestu dolů. Stahuju pevně boty z kůže medvědí, mám s sebou knížky a od pivních stolů. Moudrost, co o životě víc, než hodně ví.

Lena Bonny, Mosi Commerce, Radio Folk.

Desi dānu pānu pohu vipat skapsi na tīsek. Kutálil se, zastavil se až na pláži opísek. Ležel tiše do kafatěj, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob všechny ryby mají nakázáno

jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící. Třeba jenom malej klokan, jen když háže zadnicí. Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už. Já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš. Lepšího, co můžeš jít, šanci ber a jen to zkus. Pojď a začni kočírovat ten můj dobrej volskej vůz. Já mám hoši prachy na vůz, bude s velkým spřežením. A já budu spokojenej hnedka, když se ožením. Už jsem skázal do věznice, prej si můžu vybrat kus. Nemám

jednou, jo, těch obstarám si dost. Pudink v škotku navaříme a ten bude prostě skvost. Všichni známí můžou tančit, pěkně šlapat volskej trus, k tomu budou zvonce zvonit.

0: je folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

hore hron, já som hore hronka, poďte chlapci do nás.

Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem. V rychlosti na doraz budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točím se.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ostrovem svou kobylu jsem hnal, na západ země legend a snů. Tou dobou bylo sucho, tak hrdlo jsem spláh, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení, život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

Až přejdu břesu, tenhle kraj budu je mít za zády. Zajdu na Pintu, mě Dingo Town váví. Tam hrajou, zpívaj každý den od noci do rána. Řví tam hospoda, dupu tam nohama.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Uživatel Bára leží v pláči, když prý je teď dospělá, tak ať si sama vydělá.

Růžové moře příbojem mě řálo, ťukání srdce nad hlavou mě kolébalo, tak dobře bylo v té tmě, než kdo si zavolal mě. Podivný hlas, jako když zahouká loď, přišel tvůj čas,

Vše, co je tady a teď, je dům a kolem něj zeď. A za tou zdí dál.

strote poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to předjeří jen kousek od domova. Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bouří.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad pod nebem?

A když se ulice rozzáří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Moje tajná lásko z pátý třídy, kam jsem s tebou chodil jako kluk, nosila si známky.

0: hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Pučálkovec a mina, tu zede v ně kouká, zlatá rybka a slon bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance, vynetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

kuličky, věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama

pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti. Vždyť máš srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel.

hrál zadnice, ctihodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hášou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme, že lidi pochopí, že pletou si na sebe konopí, že hýjou zaživa, když blečí v hospodě ubývá. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře, hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

Myslil vodu přes cedník, je z tebe nakonec mučeník, čekají tě ovace a potom veřejná kremace, rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si odvíral papulu, kdo to je u kůlu, porec za nás si odvíral papulu. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře, hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Moře,

0: Folk je železná košile. Rádio Folk.
1: Pan Vlastimil začíná nový život, má 80 let a za sebou rozvod. Svůj první rozvod. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

nechat jejich jezevčíka skočit v parku na fenu. Manželství trvalo 60 let, vše ale jednou pomíjí. Stání trvalo 20 minut, ještě že děti už nežijí. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

0: pilát.
1: Dá po ránu do kávy k probuzení destilát.
0: Každé ráno
1: a hned je vzhůru, každé ráno rád. Sklenice slivovice každým dnem otáčí se vzhůru dnem, pak on je vzhůru.

0: Spasili básně.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta zájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je, všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí, všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru, k ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa, pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je,

hospod v papírové klenotnici zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se prosím.

tak se zpátky zase vracím. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

až budu jednou hezký kluk, tak si to řádně oslavím. A celý týden budu na štěstí a na krásu si být. Až budu jednou hezký kluk,

Tomu chlapovi říkali šílený Bert, on plenil bár už pár let, slabost měl pro celý svět. Když osedlal Bonnie svou, Bonnie byla holka celá v chromu, řvala jako 10 000 hromů. A když na ní tenhle chlápek jel, připadal ti jak pekelný anděl. Jednou si tenhle šílený Bert s nějakým plbcem na barset vedli tam řeči o mašinách a ten trouba mu na vonisách. Slovo dalo slovo a vypilo se dost, že si daj sprint jen tak pro...

sobie tak przyłoś. A jedziemy dał. Da, da, da, da, da, da, da. Od baru vylítli jak dvě rakety, pak přišla levá a štěrk jak brikety. Za štěrkem kamion přes cestu stál, no a Berto skrz něj prohnal. Zbylo z nich málo zvolí, z Berta ten šofér si myslel, že je konec světa. Já

teda, kdyby zvonil Perte přerazil židli, mohl tu s náma bejt, to vím. To, co z tebe zbylo, je na chodbě v kýbli. A kořalk je málo, abych zahnal splín. Když po tebou řvou železný koně, jako bys vavan hrál, seš blíž k nebi a nohou v nově, tak přilož a jedeme dál. Když naplno řvou železný koně, jako bys vavan hrál, seš blíž k nebi a nohou v nově, tak sakra přilož

se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, skladba vlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

do nich se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice. Do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice. Můj trup je opilý přívaly slaných vod. Já prkno poseté žhavými půl měsíci.

dokážu bez pochyb. Tak pečlivě vždy vážím rub a líc, až neudělám nic. Napoleon vytáhl břitce s vojskem na dalekou Rus a to mohl doma na Korzice jít na vinařský kurz. Napoleonem byl bych rád, ale kde pak bych to zvlád? Já jsem na tak velké činy příliš obezřetný typ. To, co zvládl by snad jiný, nedokážu bez pochyb. Tak pečlivě vždy vážím rub a líc, až neudělám nic. Ku příkladu, kdybych teď měl napsat nějakou písničku,

abiti. Síti konfidentů, co hrajou loutkový divadlo s půlkou parlamentu, skoro váháš jít za plentu a pak v momentu

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, jistota měkne jako cíl. Na zeď se promítají naše obrazy, koukej, ten křivák je můj stín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí, lampu mi přines a ladin. Podivní siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je.

Plamínek petrolejky do chvy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

Rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po

všechno to zašlo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech. Jak svět se cás, s každým z nás těch starých těsných zdech. Já přitom byl, když to začalo, tak snad o tom něco vím. Já přitom byl, když to začalo, já takhle vrhu bát se nemusím. A takhle nějak to tenkrát začínalo. Mezi našli jsme si starý seřín úměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Naše zraky

a když ne, nedá se sítit, a když jo, chtěl bych to cítit. Včera večer mě potkal smutek, až to v podbříšku zazebe. Šlo jenom o to, abych se dostal do nebe. Tak poraďte mi dobrý skutek, a nemyslím jen na sebe. Vždyť, co je dobrý pro mě,

a promiň, že tě tykám. Sedíš si tam jako monarcha, občas uděluješ Oskárka. Za ty naše běžní trampoty já je mám. A co ty? Včera večer mě potkal smutek, až to v podbříšku za sebe. Šlo jenom o to, že nechce se mi do nebe. Šlo jenom o to, že nechce se mi do nebe.

Ležím si na pláži, do očí Oskar mě pálí. Konečně nemusím do okny zatratí. Vedro jak zálknutí, do ticha praskají skály. Všechny svý prachy za škopky utratí. Pod palmou houpací síti si popijím drink. Holky jsou nahoře, bez plavkama mávají. Na radiových vlnách si unile brouká stink. Když vyznání lásky.

vratka se vzteká, oči se pomalu kríží. Písek je prohřátej, den zvolna ubíhá. Posvačím zmrzá.

lidi si kupujou tykve. Červený melouny, nejlepší veget, co znám. Horko mě poráží, mám snad jen 50 IQ. Že už nemůžu na nohy, nic pro mě neznamená.

zasí pod klenbou stromů a hrát si na pocestné, nevrátit se domů a vést ti řeči zcestné, utonout v moři lesů, hrát si na stopaře, utonout v moři lesů a potkat němé tváře, upadnout do bláta a zase znova vstát. Života bído, přece mám tě rád. Ležet pod klenbou nebe a hrát si na Adama, nedbat, že tráva sebe a polštářem je sláva. Utonout v moři mraků, hrát si na první hřích, utonout v moři mraků,

sedět pod klenbou hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv

Sasí pod klembou hvězd a hrát si na volnost, dejchat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, utonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou

Rozum však nevěří, vždyť máme psy a ploty a zámky u dveří.

a nikdo už mi za chvíli snad řekne, proč tu jsem. Otevřou se dveře a v nich bude stát Budha nebo Kohen nebo Viktor Frankl snad. A můj učitel Kurt řekne, chlapče, strápení mi šluz. Věčnost to je kytara a 12 taktů blues. To se bude dít. Celkem fajn plán. Každý se bojí.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Kdyby tady byl

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

dávno prošlý fér. Čas maní z obličeji obraz stáří. Čelo je přeorané pole, hrásec měď ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeď. Stali pak touhy, došly naplnění. V parcích a po hospodě

rohu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř v obličeji, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole vrásit směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Jak praví, hezká je, hodná a bohatá, a jmenuje se Běla.
2: Inu, ale kdo ví, bude-li mne chtít?
1: To je má starost, jen řekni, že se mařenka.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu.

zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj řížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines, Aladin.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

Na dlaně zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna, prší stále.

0: po 21. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

starý časy, kdy korzet na trhlasy i žena hrdé rasy, sotva femnankej, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi on a my a otvírali sejf. Poničil jsem stovku

brety, spali mi cigarety, zvali mě na výlety, kam chodil Renoir, dokonce sufražetky. Mívali se mnou pletky, dali mi na žiletky a flašku šanoár. Kdybych býval pro milenku každý,

teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník.

Hned toto zašlo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z Rádia Nová hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

přitom byl, když to začalo. Já také budu bát, se nemusím. A takhle nějak to tenkrát začínalo. Nezřív našli jsme si starý seří důměr, starý prázdný krám. Pár starý kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim

odjel mi fangej tu mává, šedivým prachem přikrytej. Mraholí a z mlhy závoj je na mě schválně ušitej.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

kdybych uměl sám sobě si pískat, kdybych uměl zase vabank s láskou hrát, kdybych uměl spát.

to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, rána jsou nelichotivá, znáš to, jak to bývá.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří a každá zeď se jednoho dne rozboří.

dnešní barvu kůže, ještě se mě nedotýkej, je čerstvě natřeno. Prošel si stovky lůžek, hned si ve mně neustýlej,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Povídá jednou Abraham

a taky sedm, sedm, sedm křížků mám. Muži, co přišli z neděle, oči měli jak andělé. Řekli mi, vezmi ženy, děti, sám Adonaj průvodcem je ti. Tak už si starost, starost, starost nedělej.

lidičky, co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení. Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě. Vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak se díváme

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici.

Člověku, bratru, ubližují. Odkud pak si přijel, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš.

smutně se procházím. Nebe už modrá se a už ptáky slyším.

mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

kam se schováš, bráto, kam hlavu dáš, až vítr a déšť, ty kapky ledový, ti na ramenou začnou tančit čardáš.

kam se schováš, bráto, kam hlavu dáš, až zásluhou aut a tu ze ksonejch kol, ty všichni dobrý lidi zmiznou jako líst.

Dal kúsek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes. Zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů

když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá. Že není důvod utopit se. Tak uplývá nám láska po večerech

protože jsme, jak ty říkáš, sračky na kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili, v srdcích plno nepokoje,

když makáme, tak proč na plný pecky? Asi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové? Víš, proč

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme láskou moje sračky?

si pro to, že jsme lásko moje sračky nakořálovali.

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prckomé sračky. Jako

tak jednou ochutnat vodu všech moří a nad pláží si postavit dům, tak jednou překonat svůj strach z neznámých míst, tak jednou dotknout se ruky, co tvoří, a půlku světa předhodit dům.

třeba poslouchat, jak roste tráva a neslyšet, jak umírá svět a svést se na delfíním hřbetu a koupit si Řím. A třeba okusit, jak chutná sláva a nezblbnout a dožít se let a léty prokousat se k létu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

postmoderna. Tra la la la la la la, tráva čtyřřezaný. Život je dílo ďábla. Třeba jo, slečno, třeba ne. Odpověděl jsem břitce, co víc.

zaplacanej. Těsně po 40 já vidím život prostince. Možná, že je to studna a tak se držím hostince. A líbí se mi údna tráva.

anebo na 100 let. Co stane se a co se může nestát, vidět ji, vidět jeho, nic víc nevidět. Nenasytnost a pradávný strach z hladu na stěně Altamiry, na dálničních grafitech, cesta bez

když se tě nedotknu, tak možná nezahynu. A on šel k ní, nebo ona za ní.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Je jaro a dny se dlouží, stíny a sukně naopak, bolí mě v zádech, loupe kříži a výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, po dlouhé zimě mám ještě bledou tvář, nemůžu spát a pořád se mi vrací. Ta jara, když ještě měla zář, zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezkej holek je rok od roku víc. Chtěl bych

desítky jar jsem s vášní prožil a najednou mi schází tenhle cit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu máj a všechno.

Jsem star, sotva se ploužím a zvězděm na bezvězu vedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slok. V kavárně na náměstí nohy křížem zjišťuju pravdu nemilou, když z dálky přicházejí blíže Vilém a Inex s Jarmilou. Zas je tu má...

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná. Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo, noci letí.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, z cených

Kdo má na věc vlastní názor ergo, poslouchá svý alter ego, slupne ho to s ještě větší chutí. Může klidně štěkat jako fenek, udělat si prápor stenek, lásku zbalit kufry nedonutí. Může klidně štěkat jako fenek, udělat si prápor stenek, lásku zbalit kufry nedonutí.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus.

ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, nechodil voz a pravou ruku.

že let. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

se mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až to letí tam, kde teď bydlí neštěstí, sněží. A ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím?

0: za tvůj úsměv bych všechno dal.
1: Je krátce po jedné hodině.
2: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Ráno horkou vodou zalila čaj zelený. To byl její oblíbený zvyk, rituál neměný. Posnídala žitný chléb, zapila ho čaj.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Přivedl jsem domů božce, nádherného nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě.

ložce. Malý jsem se snažil božce nutit toho tlustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda. Originál medvěda, tuším značky Grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem.

Vidla bezrádné, hokrovi nám až mysli nevěrné, od Dunaje k Hltavým, Baltu celého pěnám, krásnohlasí z mužlých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o ně měl již byt k úrazu záští jazyk. A kdo se loupe, že té volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé.

někdy ruky. Sám svobody, kdo den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok. Sám svobody, kdo den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Pálnica to je stoka z městskej stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musíte pod mě dostat, stůj, co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný roh. Taky havárku měl jsem tamhle utřet.

svou tvář ve tmě skrýval, jako by se bál. A já jenom zíval, myslel, jak bych spal. A namísto toho dělám drožkaře. Divnýmu pasažéru bez tváře. Tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhej břeh. Měsíc roztříkl svou bledou zář.